0: počasí.
1: Úterý bude v Olomouckém kraji zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a odpoledne se místy objeví přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Ve středu bude zpočátku ještě polojasno, postupně ale začne přibývat oblačnosti. Přes den ale na přeháňky narazíme spíše výjimečně. Častěji se objeví až večer a během noci.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení mhouříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáši, všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marko, vy se říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný, optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétní.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon, třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací, objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce. Optika Maon na Ostružnické ulici hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Melodický rock, to je Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirage,
3: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové,
3: Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: zabavit vás i v úterý Skyrock. Nejlepší rockový výběr.
1: Oh, father, tell me

0: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina. A přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
2: Skyrock.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Důležitá novinka pro cyklisty v okolí Olomouce. Nová cyklostezka propojí Slavonín a Nedvězí. Olomoučtí radní schválili výběr zhotovitele a stavba má začít na přelomu září a října. Hotovo má být příští rok, informuje web města. Jinak v Olomouci přes léto počítejme s opravami a dalšími pracemi na silnicích. Důvody jsou různé. Jde o opravy povrchu i instalaci kabeláže či modernizaci. Souhrnný seznam uzavírek v Olomouci má nyní web report. CZ. Podíváme se taky na Valašsko. Po novém jezdíme v Rožnově. Město dokončilo opravu cesty v areálu bývalé Tesly a také rekonstrukci ulice Polní, píše o tom deník. Město dalo za opravy 1 300 000 korun. Dobírka už se českým e-shopům nelíbí, bojují s velkým množstvím nevyzvednutých zásilek na dobírku z výdejních boxů. Tyto zmařené objednávky jim zvedají náklady, proto nyní dobírku zdražují nebo rovnou ruší. Zatmění slunce uvidíme v Evropě 12. srpna. V Grónsku či na Islandu bude úplné, v Česku uvidíme zakrytí více než 4/5 slunečního disku. Úkaz tu nastane 12. srpna večer nad západním obzorem.
1: Sport.
3: Mistrovství světa ve fotbale skončilo a upravilo pořadí v žebříčku reprezentací FIFA. Do čela žebříčku se před Argentinu dostali noví mistři světa ze Španělska. Doplníme, že čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací 48.
1: Počasí.
4: Úterý bude v Olomouckém kraji zpočátku polojasno, během dne většinou oblačno a odpoledne se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia. Ve středu bude zpočátku ještě polojasno, postupně ale začne přibývat oblačnosti. Přes den ale na přehánky narazíme spíše výjimečně. Častěji se objeví až večer a během noci. Odpolední teploty se budou pohybovat do 23 stupňů. I když se nám trochu ochladilo, stále se držíme nad průměrem. Průměrná teplota pro měsíc červenec je totiž 18,8 stupňů.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Solárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 21. červenec na Skyroku. 500 000 fanoušků na koncertě. Možná o tom sní ty největší Skyrokové hvězdy. 21. července 1990 se při charitativním koncertě The Wall Live in Berlin plní tento sen pořádajícímu Rogeru Watersovi z Pink Floyd a dalším podílejícím se celebritám jako mimo jiných Bryan Adams nebo Scorpions. V této době kromě rekordního počtu návštěvníků bylo i výjimečné pojetí koncertu, kdy každou skladbu hraje jiný interpret se společnou doprovodnou kapelou The Bleeding Heart Band. Rekordní ve své době je i Appetite for Destruction, debutové album Guns N' Roses. Vychází 21. července 1987. Se svými víc jak 18 miliony prodanými nosiči je nejprodávanějším rockovým startem vůbec. Dalším rekordem pokračujeme v Antarktidě, kde teď panuje zima. 21. července 1983 je na ruské stanici Vostok zaznamenána nejnižší teplota naměřená na planetě Zemi. -89,2 stupně Celsia. Od rekordů si odpočineme připomínkou narození Milana Rastislava Štefánika, politika, jež se výrazně zasloužil o vznik první Československé republiky.
2: On velkou část života prožil v Paříži nebo ve Francii. Díky tomu se vytvořil poměrně dobré lobbystické vztahy k různým důležitým osobnostem, jak tedy politiky, tak i veřejného života. Otevíral dveře českým politikům k těm jednáním o vzniku samostatného státu. A druhá věc, která je neméně důležitá, to je jeho podíl na vzniku československých jednotek lidí.
1: I zítra servírujeme chuťovky z historie. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
5: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
6: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
7: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
10: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Skyrock. Skyrock. Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení mhouříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáši, všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marko, vy se říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný, optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétní.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra, kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat z toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon, třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací o objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce. Optika Maon na Ostružnické ulici hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Skyrock.
3: Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
0: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7 hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Je úterý 21. července. Průlom v optice. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc vyvinuli umělou inteligenci, která doostří na rozmazaných snímcích hvězdy nebo naopak molekuly. Metoda umí z obrazů získat skryté detaily a otevírá nové možnosti pro mikroskopy i astronomii, informuje o tom Univerzita Palackého.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vodní radovánky ve vnitrobloku bratří Hovůrkových v Přerově. Ve čtvrtek se tu slavnostně otevře nové vodní hřiště s interaktivními prvky. Děti se tu budou moci hravě učit, jak fungují stavidla nebo vodní kola. Dnes je úterý a to znamená, že je k dostání nové vydání týdeníku Kroměřížska. Co pak v něm najdeme? Názory turistů na region a jeho lákadla, nebo týdeník se taky věnuje letošnímu suchu a jeho dopadu na úrodu v regionu. Padělky na trhu odhaluje Čojka. Česká obchodní inspekce v letošním prvním čtvrtletí zabavila přes 2400 padělků, jejichž hodnota v cenách originálu byla asi 5 milionů korun. Šlo hlavně o oblečení a hračky.
2: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilního zboží. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Bizarre.
1: Říká za Českou obchodní inspekci František Kotrba.
0: Sport.
1: Po třetí v řadě zaváhal na turnajích světového okruhu tenista prostějovského klubu Vít Kopřiva v prvním kole. Tentokrát skončil hned v prvním kole na turnaji ATP v rakouském Kitzbühelu. Na antukovém kurtu padl s Peruancem Busem 1-2 na sety.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Máme tady malou meteo otázku. Kolik podle vás váží obyčejný letní bílý mrak? Odpověď na konci dnešní předpovědi. Víme, jak bude. Z rána skoro jasno anebo polojasno, přes den více oblačnosti, polojasno anebo oblačno a denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. A teď odpověď. Obyčejný letní mrak může průměrně vážet kolem 500 tun a ve vzduchu se drží díky tomu, že je voda rozptýlená v miliardách drobných kapkách. To jste věděli?
5: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.
4: Blesková ranní doprava z Olomouce, zde jedničky u Hulína, také z D55. Víme, jak se jezdí tady, dobré úterní ráno. V Olomouci, Přerově, Prostějově i ve Valmezu ranní provoz bez vážných nehod. Nedaleko Olomouce pokračuje uzavírka mezi Hněvotínem a Bystročicemi. Objíždíme přes Lutín, hotovo, má být o Vánocích. Ranní policejní hlídka monitoruje provoz na 264. kilometru D1 u Hulína a pomalu jedoucí vozidlo silničářů objíždíme na 25. až 16. kilometru D55 ve směru z Otrokovic na Přerov. Doprava je u nás co půl hodiny k mání. Zdravíme všechny i řidiče z povolání.
0: Tak a teď už hrajem.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, v klidu si užívejte další letní den. Býci, hvězdy vyloženě stojí na vaší straně. Blíženci, promyslete, jaké další kroky uděláte. Radci, snažte se kolem sebe vytvořit pohodové prostředí. Lvi, lidé okolo jsou z vás doslova pav. Pany, důležitý bude vždycky výsledek. Váhy, na úhlu pohledu záleží, tak vyberte ten správný. Štíři, vás čeká jedna zajímavá příležitost za druhou. Střelci, kudy chodíte, tudy pomáháte. Kozorozi, rozhodně nemá smysl se rozčilovat. Vodnáři, prožijete den plný radosti. A co my ryby, nestrácíme čas a jasně si řekneme, co nám vadí.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Je mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Nové Penny Tovačov. Zítra 22. července otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba protavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90 nebo džus Purissima Pomeranč litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Tovačov. Penny.

0: Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Letíme k moři, ale nechceme ležet celý týden na jedné pláži. Hezky si tam půjčíme auto a projedeme celý ostrov. Taky si tohle říkáte? No, je to super plán. Jenom pro vás máme jeden důležitý tip, který vám může ušetřit spoustu peněz i nervů. Než poprvé nastartujeme půjčené auto, vezměme do ruky mobil. Ne proto, abychom se s novým fárem pochlubili kamarádům doma, ale abychom chránili sami sebe. Auto vyfokte ze všech stran. Zaměřte se na škrábance, promáčkliny, kola, čelní sklo i interiér. Nezapomeňte ani na palivoměr a počet kilometrů. A úplně nejlepší je natočit krátké video kolem celého auta. To samé uděláme i při vrácení. A teď odpověď na otázku, proč to máme dělat. Je to proto, kdyby vám autopůjčovna později tvrdila, že ten promáčklý blatník anebo ten poškrábaný kufr vznikly až během vašeho pronájmu. Tak vy máte v mobilu důkaz s datem i s časem. 2 minuty práce, které vám mohou zachránit dovolenou i peněženku. Předvídat v létě se prostě vyplatí.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku. Skyrock.
2: Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Mississippi mud and I'm sinking in.
1: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyroku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
2: Skyrock.
1: Dobré ráno.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
4: Právě pro vás, právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Jdeme na Olomoucko. Nová pravidla ve Šternberku. Zastupitelé tu schválili nové vyhlášky k ochraně veřejného pořádku. Město nově zakazuje krmení volně žijících zvířat, které vedlo ke znečišťování ulic, a lidé také nesmějí vstupovat do kašen. Nová vyhláška o regulaci hluku ve Šternberku upravuje používání hlučných strojů a zařízení. Na celém území města i v jeho místních částech platí zákaz jejich provozu každou neděli a o státních svátcích, a to od 12 hodin. Podrobnosti na webu sternberg.eu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Proměna v sousedství památky UNESCO. V Kroměříži začala rekonstrukce pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Po renovaci tu bude nové multifunkční hřiště a dětské hřiště se zázemím. Hotovo bude za rok. Zeměkouli těsně mine asteroid. Planetka jménem Apophis, která má tvar arašídu s délkou 450 metrů, proletí okolo Země 13. dubna 2029. Spočítali to astronomové. Planetka bude viditelná a Zemi mine ve vzdálenosti 32 000 km od povrchu, což je méně než desetina vzdálenosti Země-Měsíc. Planetka poletí i blíž než některé naše družice, píše o tom deník.
1: Sport.
4: Fotbalista Vladimír Darida nepřímo oznámil konec v reprezentaci. 35-letý záložník od nároďáku odešel už dřív, ale ještě se vrátil kvůli mistrovství světa. Elitní fotbalista ke konci v reprezentaci oznámil toto.
5: Ten můj návrat byl na baráž, a pokud by takhle baráž se povedla, tak na mistrovství světa, že to nebylo nic jakoby dlouhodobého. Bylo to ode mě vlastně myšleno, takže mohu přinést nějakou svou formu, kterou jsem během toho jara měl. A takže nebyl to právě návrat jako takový, že bych si říkal, že budu pokračovat dál, tak mě ani úplně nepřišlo patřičný a nepotřeboval jsem jako veřejně říkat, že znovu končím, když už jsem jako jednou skončil, a tohle to bylo jakoby předem takhle domluvené.
4: Řekl pro ČTK fotbalista Vladimír Darida.
1: Počasí.
6: Víte, za jak dlouho dorazí sluneční paprsky na Zemi? Zatím tipujte, tak si řekneme, kolik sluníčka si užijeme dnes. Víme, jak bude. Tady u nás na Moravě z rána místy také dopoledne skoro jasno anebo polojasno, přes den více oblačnosti. Polojasno anebo oblačno a denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. A teď odpověď. Sluneční světlo k Zemi cestuje přibližně 8 minut a 20 vteřin. Takže kdybychom se teď podívali na slunce, vidíme ho takové, jaké bylo před více než 8 minutami. To jste věděli?
1: Doprava.
6: Policie u Olomouce, také nehoda u Vyškova. Víme, jak se jezdí tady v úterý ráno. Policejní stopka nás může při kontrolách přibrzdit v Olomouci u kempu Krásná Morava, taky na dálnici z Olomouce na Lipník u Kocourovce. A ranní nehoda se odstraňuje na cestě z Vyškova na Rousínov, opatrně u odbočky k dálnici za Nouskou. Máváme za volant i všem pasažérům, jsme vaše rádio pro šťastnou cestu.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.
1: Skyrock. Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: V kalendáři úterý 21. červenec a právě dnes se narodil nezapomenutelný herec Robin Williams. Milujeme ho třeba ve filmech Jumanji, Noc v muzeu nebo Táta v sukni.
2: No, podáš si inzerát na seznámení, RZVŽ a 3D, HLSRM za účsně.
1: Na Robina Williamse dnes se vzpomínáme. Narozeniny slaví hollywoodský fešák Josh Harnett, česká tenistka Marie Bousková a 25. narozky má norský fotbalový kanonýr Erling Haaland. Dnešek je také národní den nezdravého jídla a svátek slaví Vítězslav a Vítězslava. Den plný vítězství přeje vaše Moravské rádio i v úterý 21. července.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
8: Mirář,
7: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
8: Migové,
7: Harley,
8: Single X,
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
10: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
11: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
12: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
15: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
16: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
17: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou

To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení mhouříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáši, všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom, vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marko, vy se říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný, optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétní.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon, třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací o objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce Optika Maon na Ostružnické ulici hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Olomouc bude mít chytré uši. Radní schválili pilotní pořízení 4 zvukových detektorů. Zařízení umí v lokalitě, kde hlídají, sama rozpoznat agresivní křik, střelbu či tříštění skla a okamžitě na nebezpečí upozornit městskou policii. Přístroje doplní v Olomouci kamerový systém na vytipovaných místech s vyšší kriminalitou. Objeví se u hlavního nádraží, dále v okolí podniku Belmondo a ve Smetanových sadech. Jejich zabudování je v plánu na podzim. Zemědělci v Olomouckém kraji makají naplno. Mají pod střechou už přes čtvrtinu úrody obilí a více než polovinu úrody řepky. Postup žní je výrazně rychlejší než loni, kdy farmáři v půlce července sklidili jen necelá 3% obilovin. Čeští záchranáři pomáhají likvidovat velké požáry v zahraničí. Do Česka se včera vrátili 2 vrtulníky, které pomáhaly hasit rozsáhlé lesní požáry ve Francii. Po stovkách schozů vody přistáli na základnách v Mělníku a v Přerově. Čeští hasiči však v zahraničí pomáhají dál, a to s likvidací požárů v Řecku.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté do 20 let odehráli na kempu ve Finsku 2. přípravný zápas. Tentokrát ovšem padli. Záložnímu týmu domácích Finů podlehli 3-5, ač si vybudovali 2-brankový náskok. Další přátelák čeká českou 20 zítra se Švýcarskem.
0: Počasí.
3: Máme tady malou meteo otázku. Kolik podle vás váží obyčejný letní bílý mrak? Odpověď na konci dnešní předpovědi. Víme, jak bude. Z rána skoro jasno anebo polojasno, přes den více oblačnosti, polojasno anebo oblačno a denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. A teď odpověď. Obyčejný letní mrak může průměrně vážet kolem 500 tun a ve vzduchu se drží díky tomu, že je voda rozptýlená v miliardách drobných kapkách. To jste věděli?
4: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.
3: Bouračka na obchvatu Olomouce, také mezi Otrochovicemi a Uherským Hradištěm, anebo v Přerově. Víme, jak se jezdí tady. Na obchvatu Olomouce nehoda osobáku a nákladňáku na 263. kilometru za Křilovem ve směru k Neředinskému letišti a dál na Lipník. Opatrně se dá projet. Další bouračka, kdy si nerozuměli řidiči osobáku a nákladňáku, je mezi Otrochovicemi a Uherským Hradištěm na průjezdu obcí z Pitihněv, pozor, za kostelem, a auto srazilo chodce v Přerově u gymnázia na Denis ulici. Doprava je u nás pravidelně k mání. Zdravíme všechny i řidiče z povolání.
0: Tak a teď už hrajem.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
2: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
2: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
2: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Nové Penny Tovačov. Zítra 22. července otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba protavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90 nebo džus Purissima Pomeranč litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Tovačov. Penny.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Forsberg.cz.
9: Děláme akce. Forsberg.cz.
8: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
9: Děláme akce. Forsberg.cz.
8: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
9: Děláme akce.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
2: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
1: Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Začínají zprávy. Parkovací komplikace ve fakultní nemocnici Olomouc. Ode dneška jsou dočasně zavřená parkovací místa v ulici IP Pavlova naproti lékárně kvůli rozšíření staveniště nové budovy B. Omezení v této části areálu platí do odvolání. Od 3. srpna se dále uzavře parkoviště u transfuzního oddělení fakultní nemocnice, a to z důvodu rekonstrukce. Vznikne tu větší parkoviště se závorou přímo pro dárce krve. Po dobu prací mohou řidiči využít náhradní místa vedle lékárny a neurologie, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Osobnost z regionu v čele českých hasičů, ty nově dočasně vede Petr Ošlejšek z Mostkovic na Prostějovsku. Dosavadní generální ředitel Vladimír Vlček odešel do civilu. Nového stálého šéfa hasičského záchranného sboru České republiky vybere ministr vnitra do září. Hrozba sucha trvá. Deště z minulého týdne doplnili vláhu pouze v horní vrstvě půdy. Ve větších hloubkách i v řekách a podzemních vodách nadále přetrvává výrazný nedostatek. Ukazují to data projektu Intersucho. Počet obětí dvou silných červnových zemětřesení ve Venezuele stále narůstá. Nová data úřadu ukazují už 5278 mrtvých. Od neděle množství vzrostlo o 70. Hledači obětí dál prohledávají trosky zničených budov v oblasti.
0: Sport.
3: Skvělý start českých vodních slalomářů na mistrovství světa v Oklahoma City. Jakub Krejčí a Kateřina Beková vybojovali v časovce v kajak krosu stříbrné medaile. Oběma českým reprezentantům uniklo zlato jen o setiny sekundy.
0: Počasí.
4: Víte, za jak dlouho dorazí sluneční paprsky na Zemi? Zatím tipujte, tak si řekneme, kolik sluníčka si užijeme dnes. Víme, jak bude, tady u nás na Moravě z rána, místy také dopoledne skoro jasno anebo polojasno, přes den více oblačnosti, polojasno anebo oblačno a denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. A teď odpověď, sluneční světlo k Zemi cestuje přibližně 8 minut a 20 vteřin. Takže kdybychom se teď podívali na slunce, vidíme ho takové, jaké bylo před více než 8 minutami. To jste věděli?
0: Doprava.
4: Opravy na Olomoucku, policie na Prostějovsku, taky na Šumpersku a bouračka ve Frištáku na Holešovsku. Víme, jak se jezdí tady. Nedaleko Olomouce pokračuje uzavírka mezi Hněvotínem a Bystročicemi. Připomínáme objížďku přes Lutín. Hotovo má být do Vánoc. Kde jsou policejní hlídky? Bezpečný provoz zajišťují nedaleko Olomouce na výjezdu z Velké Bystřice na Mariánské údolí. Další hlídky vidíme díky vám v Prostějově na Konečné nebo na Šumpersku v Sobotíně u zdejšího zámku. A na Holešovsku pozor na poškozený nákladák ve Frištáku. Je kluská vozovka na ulici Doktora Absolona u stanice LPG. Jeďte opatrně.
0: Tak a teď už hrajem.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz. Na kterém místě se vám líbilo? Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit? Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Už tam bude?
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň. To je mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
0: Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
1: Skyrock.

0: kraťasy, sluneční brýle, ledová káva, opalovací krém a vaše oblíbené hity. Takové je léto na našem rádiu i v úterý 21. července. Víte, co dělat a kam vyrazit v dalších dnech? Ve čtvrtek 23. července nás čeká open air promítání v Letňáku v Olomouci v rámci festivalu Colores Flamencos. Bude to španělský film Nešťastné příběhy, je to absurdní černá komedie a v olomouckém Letňáku se bude promítat v rámci festivalu Colores Flamencos už ve čtvrtek od 21 hodin. Colores Flamencos nabídne také v pátek na Horním náměstí gala koncert Flamenco Vivo. Večer plný strhující energie, vášně a současného flamenka. Vstup je zdarma. A v sobotu na náměstí bude Latino Party. A tady nás roztančí výjimeční hosté z Chile. Od 19 hodin a vstup je také zdarma. Tak to je olomoucký festival Colores Flamencos. A ještě pozvánka na hranické kulturní léto v Zámecké zahradě. Už zítra ve středu 22. tady zahraje skupina Sakai Club. Od 18 hodin budete u toho.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Akce zábava. Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce@akcezabava.cz.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
1: Skyrock.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Jak pak řidiči v Olomouci dodržují dopravní předpisy? To dnes hlídá městská policie. Hlásí, že měří povolenou rychlost. Strážníci jsou dnes s radarem na ulicích Okružní, Třída Svornosti a Norská a vyzývají k bezpečné jízdě.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vodní radovánky ve vnitrobloku bratří Hovůrkových v Přerově. Ve čtvrtek se tu slavnostně otevře nové vodní hřiště s interaktivními prvky. Děti se tu budou moci hravě učit, jak fungují stavidla nebo vodní kola. Nové multifunkční sportoviště pro míčové hry vzniká v okolí Blanska, a to v místní části Obůrka. Dělníci ho budují u stávajícího fotbalového hřiště. Zasportujeme si na něm už brzy. Hotové má být v září. Dnes je úterý a to znamená, že je k dostání nové vydání týdeníku Kroměřížska. Co pak v něm najdeme? Názory turistů na region a jeho lákadla, nebo týdeník se taky věnuje letošnímu suchu a jeho dopadu na úrodu v regionu. Padělky na trhu odhaluje Čojka. Česká obchodní inspekce v letošním prvním čtvrtletí zabavila přes 2400 padělků, jejichž hodnota v cenách originálu byla asi 5 milionů korun. Šlo hlavně o oblečení a hračky.
2: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilního zboží. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Bizarre.
1: Říká za Českou obchodní inspekci František Kotrba.
0: Sport.
1: Šampionka z Athén jde do dalšího turnaje. Na tenisovém Prague Open v Praze na Štvanici se dnes představí vítězka řeckého turnaje Barbora Krejčíková. V prvním kole po půl čtvrté odpoledne vyzve krajanku Lindu Fruhvirtovou.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Během odpoledne se nám začne zatahovat. Postupně čekáme oblačno. Vyskytnout se mohou i lokální přehánky. Nejvyšší teploty dnes nepřekročí 23 stupňů, což znamená, že jsme dnes přibližně o 2 stupínky pod průměrnou teplotou pro dnešní datum. Houbaři, pravidelně pro vás sledujeme, jak se vyvíjí situace s růstem hub. Zatím si na ně musíme ještě počkat. Pravděpodobnost růstu hub je podle odborníků nízká. Pochutnat si ale v tomhle období pomalu můžeme na ostružinách, lesních borůvkách nebo třeba nektarinkách.
4: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Odstavené auto na Klejnici objíždíme na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník za exitem Nemilany. Zatím nám tady ale nehlásíte žádné výrazné zdržení. Na rozlitou látku na silnici, kvůli které je povrch kluský, si dáme pozor ve Frištáku v ulici Doktora Absolona. Víme také, kde se hlídat tachometr. Policejní hlídka stojí na D1 na exitu Hranice a Říkovice, v Šumperku v ulici Zábřežská. Potkat je můžeme taky v Sobotíně na hlavní cestě u dětského hřiště a potravin. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 21. červenec na Skyroku. 500 000 fanoušků na koncertě. Možná o tom sní ty největší skyrockové hvězdy. 21. července 1990 se při charitativním koncertě The Wall Live in Berlin plní tento sen pořádajícímu Rogeru Watersovi z Pink Floyd a dalším podílejícím se celebritám jako mimo jiných Bryan Adams nebo Scorpions. V této době kromě rekordního počtu návštěvníků bylo i výjimečné pojetí koncertu, kdy každou skladbu hraje jiný interpret se společnou doprovodnou kapelou The Bleeding Heart Band. Rekordní ve své době je i Appetite for Destruction, debutové album Guns N' Roses. Vychází 21. července 1987. Se svými víc jak 18 miliony prodanými nosiči je nejprodávanějším rockovým startem vůbec. Dalším rekordem pokračujeme v Antarktidě, kde teď panuje zima. 21. července 1983 je na ruské stanici Vostok zaznamenána nejnižší teplota naměřená na planetě Zemi. -89,2 stupně Celsia. Od rekordů si odpočineme připomínkou narození Milana Rastislava Štefánika, politika, jež se výrazně zasloužil o vznik první Československé republiky.
2: On velkou část života prožil v Paříži nebo ve Francii. Díky tomu se vytvořil poměrně dobré lobbystické vztahy k různým důležitým osobnostem, jak tedy politiky, tak i veřejného života. Otevíral dveře českým politikům k těm jednáním o vzniku samostatného státu. A druhá věc, která je neméně důležitá, to je jeho podíl na vzniku československých jednotek legií.
1: I zítra servírujeme chuťovky z historie. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořád

0: adrenalin, obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
1: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Skyrock.

0: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
0: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
1: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rockem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
2: Současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
0: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohaná.cz.
1: To je Radio Haná,
0: Skyrock
1: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Státní servis na Skyroku.
1: Letíme k moři, ale nechceme ležet celý týden na jedné pláži. Hezky si tam půjčíme auto a projedeme celý ostrov. Taky si tohle říkáte? No, je to super plán. Jenom pro vás máme jeden důležitý tip, který vám může ušetřit spoustu peněz i nervů. Než poprvé nastartujeme půjčené auto, vezměme do ruky mobil. Ne proto, abychom se s novým fárem pochlubili kamarádům doma, ale abychom chránili sami sebe. Auto vyfokte ze všech stran. Zaměřte se na škrábance, promáčkliny, kola, čelní sklo i interiér. Nezapomeňte ani na palivoměr a počet kilometrů. A úplně nejlepší je natočit krátké video kolem celého auta. To samé uděláme i při vrácení. A teď odpověď na otázku, proč to máme dělat. Je to proto, kdyby vám autopůjčovna později tvrdila, že ten promáčklý blatník anebo ten poškrábaný kufr vznikly až během vašeho pronájmu. Tak vy máte v mobilu důkaz s datem i s časem. 2 minuty práce, které vám mohou zachránit dovolenou i peněženku. Předvídat v létě se prostě vyplatí.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku. Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy? Sdílená kola v Litovli jedou. Po dvou měsících úspěšného provozu město rozšiřuje systém sdílených kol o 4 nová stanoviště na 14. Jsou na ulicích Žerotínova a Uničovská a také na zastávce na Sobůrky a u Koupaliště. Doplníme, že sdílené kolo služby Nextbike v Litovli lze vypůjčit či vrátit na některém ze stanovišť, která jsou k tomu určená. Možné je dokonce zanechat kolo také v Uničově, se kterým Litovel v projektu spolupracuje, píše o tom Report.cz. Zemědělci v Olomouckém kraji makají naplno. Mají pod střechou už přes čtvrtinu úrody obilí a více než polovinu úrody řepky. Postup žní je výrazně rychlejší než loni, kdy farmáři v půlce července sklidili jen necelá 3% obilovin. Čeští záchranáři pomáhají likvidovat velké požáry v zahraničí. Do Česka se včera vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly hasit rozsáhlé lesní požáry ve Francii. Po stovkách schozů vody přistáli na základnách v Mělníku a v Přerově. Čeští hasiči však v zahraničí pomáhají dál, a to s likvidací požárů v Řecku. Sport. Čeští hokejisté do 20 let odehráli na kempu ve Finsku druhý přípravný zápas. Tentokrát ovšem padli. Záložnímu týmu domácích Finů podlehli 3-5, ač si vybudovali dvoubrankový náskok. Další přátelák čeká českou dvacítku zítra se Švýcarskem. Počasí.
3: Který na Vítězslava možná zase zmokne hlava. Tak tohle není žádná pranostika, vymyslela jsem si ji. Pravdivá, ale je. S postupem dne by se nám mělo začít mračit, očekáváme příchod lokálních přehánek. Zítřek nás přivítá polojasně, během dne se ale taky zatáhne na oblačno. Večer až zataženo. I zítra nám může výjimečně zapršet. Teplotní maxima se ve středu budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Biozátěž je pro dnešek i zítřek na nejlepším stupni. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí projíždíme bez větších komplikací. Pozor si ale dáme na D35 po cestě z Olomouce do Lipníku, mezi exity Velký Újezd a Lipník Bohuslávky. Na dálnici se tu pohybuje cyklista. Dvě dodávky se nám srazily na Vsetínsku na cestě mezi obcí Bystřičkou a vodní nádrží Bystřička. Na místě je policie. Neprůjezdný pruh kvůli bouračce máme taky na trase Ivanovice na Hané, Švábenice. I tady jsou záchranné složky. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Tady Rádio Skyrock, vybíráme pro vás ten nejlepší melodický rock. Pořádné pecky vám pouštíme do uší i v tohle úterý 21. července. Čím vším je tohle datum výjimečné, na to se mrkneme ještě v této hodince v našem kalendáriu. Než se k tomu ale dostaneme, vytočte hlasitost na maximum a užijte si náš nejlepší rockový výběr. Tady je Skyrock.
1: Na Blanensku na 88,7 FM.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirage.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
0: Migové.
1: Harley.
0: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Nové Penny Tovačov. Zítra 22. července otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba protavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90 nebo džus Purissima Pomeranč litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Tovačov. Penny.
5: Houba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Houba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Houba Hanušovice. Více informací na houba.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Rádio Hana Skyrock.
10: Rádio Hana Skyrock.
11: Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače?
10: Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích.
11: akce@radiohana.cz. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: V kalendáři úterý 21. červenec a právě dnes se narodil nezapomenutelný herec Robin Williams. Milujeme ho třeba ve filmech Jumanji, Noc v muzeu nebo Táta v sukni.
2: No, podáš si inzerát na seznámení, rozveže a třidě hlserm za účsně.
1: Na Robina Williamse dnes se vzpomínáme. Narozeniny slaví hollywoodský fešák Josh Harnett, česká tenistka Marie Bousková a 25. narozky má norský fotbalový kanonýr Erling Haaland. Dnešek je také národní den nezdravého jídla a svátek slaví Vítězslav a Vítězslava. Den plný vítězství přeje vaše Moravské rádio i v úterý 21. července.
0: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací. Podíváme se na provoz městské hromadné dopravy v Olomouci. Jedna tramvajová výluka tu skončila a blíží se nová. Dopravní podnik města Olomouce oznámil, že od 9. do 31. srpna tramvaje nepojedou mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Kvůli výměně výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Cestující povezou náhradní autobusy. Tramvaje při výluce nebudou zastavovat na hlavním nádraží, ale na zastávce na třídě kosmonautů. Omezení se dotkne i některých autobusových linek. Výlukové řády brzy dopravní podnik zveřejní. Hasiči přestali prolévat vodou požářiště poničené výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Teplota pod sutinami klesla. Konec požáru ovšem hasiči ještě neohlásili. Vypukl 9. července.
2: Na místě se nachází jedna jednotka hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, plus je tady dronová služba a s tím, že teda se dělá monitoring požářiště a na základě něho se budou určovat další kroky. Teploty opravdu jsou nízké nebo téměř nulové, takže nehasíme a řeší se další postup.
1: Říká za hasiče Zlínského kraje mluvčí Lucie Javoříková. Příčinu vzniku požáru zjišťuje policie a vyšetřovatelé hasičů. Do Češky v Chorvatsku udeřil blesk. Ženu zasáhl na pláži na chorvatském ostrově Krk. Díky rychlému zásahu záchranářů byla hned transportována do nemocnice v Rijece. O nešťastné události informuje České ministerstvo zahraničí. Sport. Posilu do nové sezóny fotbalové národní ligy hlásí první SK Prostějov. Do klubu přichází 20-letý záložník Marek Halda. V týmu bude hostovat Spardubic. A to na rok, informuje klub. Počasí.
3: Olomouc právě teď hlásí kolem 22 stupňů, v Přerově teď rtuť teploměru stoupá také ke 22, v Jeseníku hlásí kolem 16, Svitavy naměřili 19. Víme, jak bude odpoledne. Očekáváme většinou oblačno, během odpoledne se mohou vyskytnout lokální dešťové kapky. Nemělo by ale napršet více než 2 mm srážek. Noc nás pak čeká bez deště s jasnou oblohou. Teploty během noci ale mohou spadnout až k 5 stupňům.
4: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
5: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Doprava v Olomouci je hladká, jiné to je ale na cestě mezi Krčmaní a Kokory. Traktor se tu srazil se dvěma auty. Na místě jsou záchranné složky, silnice je uzavřená. Musíme počítat se zdržením, případně to objet přes Majetín a Brodek u Přerova. Bouračku dvou aut máme taky v Otrokovicích, v ulici Zlínská. Na silnici je překážka, projet je možné, ale opatrně. Na policejní hlídku si dáme pozor na D1 na exitu Lipník Trnávka a na D35 na exitu Loštice. Pohodovou cestu.
4: Tak a teď už hrajem.

0: Ladíte rádio Skyrock, pravé útočiště pro všechny poctivé rockery. Na našich vlnách servírujeme jeden našlapaný hit za druhým. Vedle muziky vám ale přinášíme i horké novinky z Hané, zábavné magazíny nebo rozhovory se skvělými hosty. Jeden takový host pro nás bude už brzy připravený. Tak zůstaňte na naší frekvenci, s rádiem Skyrock se nudit nebudete.
1: Skyrock. Na Bruntálsku na 91,8 FM.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Nápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geissler, vaše úklidová firma.
1: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyroku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení mhouříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáši, všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom, vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jako v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marku, vy se říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný, optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétní.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon, třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací o objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce Optika Maon na Ostružnické ulici hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
4: Ráno, první doušek. Ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
5: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
6: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
5: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
6: Kdo schrábne promobalíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
5: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
6: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
5: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
6: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Už tam budem?
11: Než toho.
10: Naštěji už tam budem.
11: Přestaň. Štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
10: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Skyrock. Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Začínají zprávy. Parkovací komplikace ve fakultní nemocnici Olomouc. Ode dneška jsou dočasně zavřená parkovací místa v ulici IP Pavlova naproti lékárně kvůli rozšíření staveniště nové budovy B. Omezení v této části areálu platí do odvolání. Od 3. srpna se dále uzavře parkoviště u transfuzního oddělení fakultní nemocnice, a to z důvodu rekonstrukce. Vznikne tu větší parkoviště se závorou přímo pro dárce krve. Po dobu prací mohou řidiči využít náhradní místa vedle lékárny a neurologie, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Osobnost z regionu v čele českých hasičů. Ty nově dočasně vede Petr Ošlejšek z Mostkovic na Prostějovsku. Dosavadní generální ředitel Vladimír Vlček odešel do civilu. Nového stálého šéfa hasičského záchranného sboru České republiky vybere ministr vnitra do září. Hrozba sucha trvá. Deště z minulého týdne doplnili vláhu pouze v horní vrstvě půdy. Ve větších hloubkách i v řekách a v podzemních vodách nadále přetrvává výrazný nedostatek. Ukazují to data projektu Intersucho. Počet obětí dvou silných červnových zemětřesení ve Venezuele stále narůstá. Nová data úřadu ukazují už 5278 mrtvých. Od neděle množství vzrostlo o 70. Hledači obětí dál prohledávají trosky zničených budov v oblasti.
0: Sport.
3: Skvělý start českých vodních slalomářů na mistrovství světa v Oklahoma City. Jakub Krejčí a Kateřina Beková vybojovali v časovce v kajak krosu stříbrné medaile. Oběma českým reprezentantům uniklo zlato jen o setiny sekundy.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Během odpoledne se nám začne zatahovat. Postupně čekáme oblačno. Vyskytnout se mohou i lokální přehánky. Nejvyšší teploty dnes nepřekročí 23 stupňů, což znamená, že jsme dnes přibližně o 2 stupínky pod průměrnou teplotou pro dnešní datum. Houbaři, pravidelně pro vás sledujeme, jak se vyvíjí situace s růstem hub. Zatím si na ně musíme ještě počkat. Pravděpodobnost růstu hub je podle odborníků nízká. Pochutnat si ale v tomhle období pomalu můžeme na ostružinách, lesních borůvkách nebo třeba nektarinkách.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme nehodu na cestě mezi Krčmaní a Kokory. Je to tady neprůjezdné, objet to můžeme přes Majetín a Brodek u Přerova. Počítáme tady ale se zdržením, před Kokory se nám tvoří kolona. Momentálně je přibližně na 20 minut. Nehodu řešíme taky na cestě mezi Valašským Meziříčím a Hod Slavicemi. U Kamenictví se tady srazily dvě dodávky. Projet se dá, ale se zvýšenou opatrností. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Na Rádiu Skyrock vás bavíme tím nejlepším rockovým výběrem od pondělí do neděle. K tomu vám pravidelně přihazujeme taky čerstvý informační servis. Zjišťovali jsme, o čem se dnes píše, a za moment vám to hodíme do krátkého přehledu. Teď ale nebrzdíme a valíme dál rovnou na další pořádný rockový nářez.
1: Skyrock. Na Zlínsku na 101,2 FM.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme. Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky

0: nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doraž na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

Skyrock. Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Haná Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Pojďme se mrknout na rychlý přehled. Dnes je úterý a to znamená, že je k dostání nové vydání týdeníku Kroměřížska. Najdeme v něm názory turistů na region a jeho lákadla. Týdeník se taky věnuje letošnímu suchu a jeho dopadu na úrodu v regionu. V Jeseníkách opravili horské stezky. Podle ochránců přírody byl tento krok pro zdravou přírodu nezbytný. Návštěvníci Jeseníků se však bouří. Více informací pro nás má olomoucký report. Klokan v běhlu u Biskupic nahané pod auto srážku nepřežil. Detaily se dočteme na prostějovském reji. Vyřídit si pas, občanku nebo třeba místní poplatky a nevymýšlet u toho, kam na tu dobu bezpečně uvázat psa, v Zábřeze už žádný problém. Píše město Zábřeh na svém webu zábřeh.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Melodický rok
4: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Vítejte u zpráv. Jak pak řidiči v Olomouci dodržují dopravní předpisy? To dnes hlídá městská policie. Hlásí, že měří povolenou rychlost. Strážníci jsou dnes s radarem na ulicích Okružní, Třída spornosti a Norská a vyzývají k bezpečné jízdě. A zamíříme na pomezí Olomoucka a Přerovska k vážné dopravní nehodě. Hasiči tu dnes zasahovali na silnici 55 v úseku Kokory Krčmaň u bouračky traktoru, dodávky a osobního auta.
2: Řidiče dodávky jsme museli z kabiny ve spolupráci se záchranáři vyprostit, poté jsme asistovali při jeho ošetření a také při transportu do vrtulníku. Zajistili jsme místo nehody, postarali jsme se o protipožární opatření i uniklé provozní kapaliny.
1: Říká za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balá. Okolnosti a příčiny nehody jsou v šetření policie.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vodní radovánky ve vnitrobloku bratří Hovůrkových v Přerově. Ve čtvrtek se tu slavnostně otevře nové vodní hřiště s interaktivními prvky. Děti se tu budou moci hravě učit, jak fungují stavidla nebo vodní kola. Padělky na trhu odhaluje Čojka. Česká obchodní inspekce v letošním prvním čtvrtletí zabavila přes 2400 padělků, jejichž hodnota v cenách originálu byla asi 5 milionů korun. Šlo hlavně o oblečení a hračky.
3: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilního zboží. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Visa.
1: Říká za Českou obchodní inspekci František Kotrba.
0: Sport.
1: Šampionka z Athén jde do dalšího turnaje. Na tenisovém Prague Open v Praze na Štvanici se dnes představí vítězka řeckého turnaje Barbora Krejčíková. V prvním kole po půl čtvrté odpoledne vyzve Krajanku Lindu Fruhvirtovou.
0: Počasí.
4: 20:47, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomouc. Zítra potom sluníčko v našem regionu vyjde 8 minut po 5 ráno. Víme, jak bude. Středeční dopoledne se sluníčkem, odpoledne oblačno a večer by měly dorazit i dešťové přehánky. Teploty se mají pohybovat nejčastěji okolo 22 stupňů Celsia. Počasí ve čtvrtek a v závěru pracovního týdne se potom výhledově ponese ve velmi podobném duchu.
5: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na Korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.
4: Připomínáme nehodu na trase Krčmaň-Kokory. Okolo poledne zde došlo k nehodě dvou osobních aut a traktoru, už se to ale došetřuje a průjezd by měl být v pohodě. Na policejní hlídku potom s 15. hodinou pozor v Bruntále na nádražní, taky na D35 směr Lipník na exitu Velký Újezd a dále v Olomouci na Okružní nebo v Přerově na Polní. Přejeme vám na naší vlně šťastnou cestu bez pokut a dobře dojďte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Se Skyrokem si užíváte úterní odpoledne. Hrajeme pro vás ten nejlepší melodický rock, ale v téhle hodince pro vás vytáhneme z rukávu i parádní tipy, kam vyrazit za akcí. S námi vám nuda nehrozí. Posloucháte Skyrock.
1: Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Nudie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
3: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
4: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
5: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
8: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané.

0: Více na elnersanace.cz.
1: Nové Penny Tovačov. Zítra 22. července otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba protavený sýr Appetito 140 gramů za 19,90 nebo džus Purissima Pomeranč litr za 24,90. Těšíme se na vás v Penny Tovačov. Penny.
2: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě, uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky a děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.

Rádio Hana Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: časy, sluneční brýle, ledová káva, opalovací krém a vaše oblíbené hity. Takové je léto na našem rádiu i v úterý 21. července. Víte, co dělat a kam vyrazit v dalších dnech? Ve čtvrtek 23. července nás čeká open air promítání v Letňáku v Olomouci v rámci festivalu Colores Flamencos. Bude to španělský film Nešťastné příběhy, je to absurdní černá komedie a v olomouckém Letňáku se bude promítat v rámci festivalu Colores Flamencos už ve čtvrtek od 21 hodin. Colores Flamencos nabídne také v pátek na Horním náměstí gala koncert Flamenco Vivo. Večer plný strhující energie vášně a současného flamenka. Vstup je zdarma. A v sobotu na náměstí bude Latino Party. A tady nás roztančí výjimeční hosté z Chile. Od 19 hodin a vstup je také zdarma. Tak to je olomoucký festival Colores Flamencos. A ještě pozvánka na hranické kulturní léto v Zámecké zahradě. Už zítra ve středu 22. tady zahraje skupina Sakai Club. Od 18 hodin budete u toho?
1: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz. Skyrock.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Posloucháte zprávy? Sdílená kola v Litovli jedou. Po 2 měsících úspěšného provozu město rozšiřuje systém sdílených kol o 4 nová stanoviště na 14. Jsou na ulicích Žerotínova a Uničovská a také na zastávce na Sobůrky a u Koupaliště. Doplníme, že sdílené kolo služby Nextbike v Litovli lze vypůjčit či vrátit na některém ze stanovišť, která jsou k tomu určená. Možné je dokonce zanechat kolo také v Uničově, se kterým Litovel v projektu spolupracuje, píše o tom Report.cz. Zemědělci v Olomouckém kraji makají naplno. Mají pod střechou už přes čtvrtinu úrody obilí a více než polovinu úrody řepky. Postup žní je výrazně rychlejší než loni, kdy farmáři v půlce července sklidili jen necelá 3% obilovin. Čeští záchranáři pomáhají likvidovat velké požáry v zahraničí. Do Česka se včera vrátili 2 vrtulníky, které pomáhaly hasit rozsáhlé lesní požáry ve Francii. Po stovkách schozů vody přistály na základnách v Mělníku a v Přerově. Čeští hasiči však v zahraničí pomáhají dál, a to s likvidací požárů v Řecku.
1: Sport.
3: Čeští hokejisté do 20 let odehráli na kempu ve Finsku 2. přípravný zápas. Tentokrát ovšem padli. Záložnímu týmu domácích Finů podlehli 3-5, ač si vybudovali 2brankový náskok. Další přátelák čeká českou 20 zítra se Švýcarskem.
1: Počasí.
4: Jak to vidí meteorologové v našem regionu ve středu? Po ránu jasno až polojasno, během dne postupně vyšší oblačnost a večer počítáme zejména na severu s dešťovými přehánkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat okolo 15 stupňů Celsia. Ve čtvrtek a v pátek potom naměříme podobně, no a teploty o víkendu se výhledově vyšvihnou na 25.
1: Doprava.
4: Bourá se v obci Říkovice na cestě na Vlkoš. Jde o nehodu 2 osobních aut, která se dá ale opatrně projet. No a taky se 16. hodinou pozor na moravských silnicích na policejní kontroly. Hlídka je právě teď v obci Skrbeň na Křepelce, taky na D35 směr Mohelnice na exitu Loštice, v obci Sebranice anebo v Napajedlech na nádražní. Přejeme vám šťastnou cestu a pohodovou jízdu.
1: Tak a teď už hrajem.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Častěji už tam budem?
7: Přestaň! Mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: letní servis na Skyrocku.
1: Letíme k moři, ale nechceme ležet celý týden na jedné pláži. Hezky si tam půjčíme auto a projedeme celý ostrov. Taky si tohle říkáte? No, je to super plán. Jenom pro vás máme jeden důležitý tip, který vám může ušetřit spoustu peněz i nervů. Než poprvé nastartujeme půjčené auto, vezměme do ruky mobil. Ne proto, abychom se s novým fárem pochlubili kamarádům doma, ale abychom chránili sami sebe. Auto vyfokte ze všech stran. Zaměřte se na škrábance, promáčkliny, kola, čelní sklo i interiér. Nezapomeňte ani na palivoměr a počet kilometrů. A úplně nejlepší je natočit krátké video kolem celého auta. To samé uděláme i při vrácení. A teď odpověď na otázku, proč to máme dělat. Je to proto, kdyby vám autopůjčovna později tvrdila, že ten promáčklý blatník anebo ten poškrábaný kufr vznikly až během vašeho pronájmu. Tak vy máte v mobilu důkaz s datem i s časem. 2 minuty práce, které vám mohou zachránit dovolenou i peněženku. Předvídat v létě se prostě vyplatí.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyrocku.
2: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce. Praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
10: Rok, rok, rok. A furt rok. Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyrocku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Začínají zprávy.
2: Parkovací komplikace ve fakultní nemocnici Olomouc. Ode dneška jsou dočasně zavřená parkovací místa v ulici IP Pavlova naproti lékárně kvůli rozšíření staveniště nové budovy B. Omezení v této části areálu platí do odvolání. Od 3. srpna se dále uzavře parkoviště u transfuzního oddělení fakultní nemocnice, a to z důvodu rekonstrukce. Vznikne tu větší parkoviště se závorou přímo pro dárce krve. Po dobu prací mohou řidiči využít náhradní místa vedle lékárny a neurologie, píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Osobnost z regionu v čele českých hasičů. Ty nově dočasně vede Petr Ošlejšek z Mostkovic na Prostějovsku. Dosavadní generální ředitel Vladimír Vlček odešel do civilu. Nového stálého šéfa hasičského záchranného sboru České republiky vybere ministr vnitra do září. Hrozba sucha trvá. Deště z minulého týdne doplnili vláhu pouze v horní vrstvě půdy. Ve větších hloubkách i v řekách a v podzemních vodách nadále přetrvává výrazný nedostatek. Ukazují to data projektu Intersucho. Počet obětí dvou silných červnových zemětřesení ve Venezuele stále narůstá. Nová data úřadů ukazují už 5278 mrtvých. Od neděle množství vzrostlo o 70. Hledači obětí dál prohledávají trosky zničených budov v oblasti.
0: Sport.
1: Skvělý start českých vodních slalomářů na mistrovství světa v Oklahoma City. Jakub Krejčí a Kateřina Beková vybojovali v časovce v kajak krosu stříbrné medaile. Oběma českým reprezentantům uniklo zlato jen o setiny sekundy.
0: Počasí.
3: Dnes v noci teploty spadnou na 13 stupňů. Zítra nás potom čeká dopoledne a ráno s jasnou nebo polojasnou oblohou. Vyšší oblačnost by měla přijít během středečního odpoledne a večer se mají výhledově objevit taky dešťové přehánky. Teploměry nám budou ukazovat lehce nad 20 stupni Celsia, a to taky ve čtvrtek a v pátek. V sobotu i neděli nás potom čekají teploty okolo 25 stupňů.
4: Největší turné v historii kapely Jelen míří do Olomouce. Zažijte rodinný Jelenfest v sobotu 25. července na korunní pevnostce. Detaily na jelenfest.cz.
0: Doprava.
3: Olomouci se bourá na Tovární ulici, je to před křižovatkou u kasína, ale dá se tu projet v pohodě. Nehoda osobáku a motorky se vyšetřuje taky ve Svitavách na náměstí Míru a střed cyklisty a autobusu. Zase na trase Štěpánov-Liboš. Na obou místech se dá ale dostat bez zdržení. Na policejní hlídku potom se 17. hodinou pozor v Olomouci na Dolní Novosadské, taky na D35 směr Olomouc na exitu Velký Újezd a nebo v obcích Tečovice a Horní Moštěnice. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Tady Rádio Skyrock. Vybíráme pro vás ten nejlepší melodický rock. Pořádné pecky vám pouštíme do uší i v tohle úterý 21. července. Čím vším je tohle datum výjimečné, na to se mrkneme ještě v této hodince v našem kalendáriu. Než se k tomu ale dostaneme, vytočte hlasitost na maximum a užijte si náš nejlepší rockový výběr. Tady je Skyrock.
1: Skyrock. Na Rýmařovsku na 90,2 FM.

I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
3: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
2: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
3: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
2: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
3: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
2: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už

0: 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Tento víkend se hrad Sovinec propadne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Beat, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Rádio Hana Skyrock.
8: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

A man you know that's wrong. Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock kalendárium.
1: V kalendáři úterý 21. červenec a právě dnes se narodil nezapomenutelný herec Robin Williams. Milujeme ho třeba ve filmech Jumanji, Noc v muzeu nebo Táta v sukni.
2: No, podáš si inzerát na seznámení, RSVŽ a 3D, HLSRM za účsně.
1: Na Robina Williamse dnes vzpomínáme. Narozeniny slaví hollywoodský fešák Josh Harnett, česká tenistka Marie Bousková a 25. narozky má norský fotbalový kanonýr Erling Haaland. Dnešek je také národní den nezdravého jídla a svátek slaví Vítězslav a Vítězslava. Den plný vítězství přeje vaše Moravské rádio i v úterý 21. července.
0: Skyrock.

0: 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Neseme další várku informací. Podíváme se na provoz městské hromadné dopravy v Olomouci. Jedna tramvajová výluka tu skončila a blíží se nová. Dopravní podnik města Olomouce oznámil, že od 9. do 31. srpna tramvaje nepojedou mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Kvůli výměně výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Cestující povezou náhradní autobusy. Tramvaje při výluce nebudou zastavovat na hlavním nádraží, ale na zastávce na třídě kosmonautů. Omezení se dotkne i některých autobusových linek. Výlukové řády brzy dopravní podnik zveřejní. A zamíříme na pomezí Olomoucka a Přerovska k vážné dopravní nehodě. Hasiči tu v úterý zasahovali na silnici 55 v úseku Kokory Krčmáň u bouračky traktoru, dodávky a osobního auta.
3: Řidiče dodávky jsme museli z kabiny ve spolupráci se záchranáři vyprostit, poté jsme asistovali při jeho ošetření a také při transportu do vrtulníku. Zajistili jsme místo nehody, postarali jsme se o protipožární opatření i uniklé provozní kapaliny.
2: Říká za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. Okolnosti a příčiny nehody jsou v šetření policie. Do Češky v Chorvatsku udeřil blesk. Ženu zasáhl na pláži na chorvatském ostrově Krk. Díky rychlému zásahu záchranářů byla hned transportována do nemocnice v Rijece. O nešťastné události informuje České ministerstvo zahraničí.
0: Sport.
2: Posilu do nové sezóny fotbalové národní ligy hlásí první SK Prostějov. Do klubu přichází 20-letý záložník Marek Halda. V týmu bude hostovat z Pardubic. A to na rok, informuje klub.
0: Počasí.
4: 20:47, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomouc. Zítra potom sluníčko v našem regionu vyjde 8 minut po 5 ráno. Víme, jak bude. Středeční dopoledne se sluníčkem, odpoledne oblačno a večer by měly dorazit i dešťové přehánky. Teploty se mají pohybovat nejčastěji okolo 22 stupňů Celsia. Počasí ve čtvrtek a v závěru pracovního týdne se potom výhledově ponese ve velmi podobném duchu.
0: Doprava.
4: Bourá se na Olomoucké ulici v Držovicích. Jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá ale opatrně projet. No a na Olomoucké ulici se bourá i v Hlubočkách. Tady je osobák mimo komunikaci, ale i zde se dostaneme. Policejní hlídka je potom s 18. hodinou na D1 směr Hříkovice na exitu Kojetín. Taky na D55 mezi exity Otrokovice a Hulín, anebo na D35 směr Olomouc před exitem Přáslavice. Šťastnou cestu!
0: Tak a teď už hraje.
1: Skyrock.

0: Ladíte rádio Skyrock, pravé útočiště pro všechny poctivé rockery. Na našich vlnách servírujeme jeden našlapaný hit za druhým. Vedle muziky vám ale přinášíme i horké novinky z Hané, zábavné magazíny nebo rozhovory se skvělými hosty. Jeden takový host pro nás bude už brzy připravený. Tak zůstaňte na naší frekvenci, s rádiem Skyrock se nudit nebudete.
1: Na Mohelnicku na 99,7 FM.

Dejte hlas svým favoritům v prestižní anketě Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu www.cenykraje.cz, na kterém místě se vám líbilo. Kdo vám zpříjemnil výlet, potěšil vás službou nebo vás přiměl říct si, sem se musím vrátit. Podpořte svým hlasem finalisty v 5 kategoriích. Kdo vyhraje, tak o tom rozhodnete právě vy. Děkujeme za vaše hlasy do 31. července na www.cenykraje.cz.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 21. červenec na Skyroku. 500 000 fanoušků na koncertě. Možná o tom sní ty největší skyrockové hvězdy. 21. července 1990 se při charitativním koncertě The Wall Live in Berlin plní tento sen pořádajícímu Rogeru Watersovi z Pink Floyd a dalším podílejícím se celebritám jako mimo jiných Bryan Adams nebo Scorpions. V této době kromě rekordního počtu návštěvníků bylo i výjimečné pojetí koncertu, kdy každou skladbu hraje jiný interpret se společnou doprovodnou kapelou The Bleeding Heart Band. Rekordní ve své době je i Appetite for Destruction, debutové album Guns N' Roses. Vychází 21. července 1987. Se svými víc jak 18 000 000 prodanými nosiči je nejprodávanějším rockovým startem vůbec. Dalším rekordem pokračujeme v Antarktidě, kde teď panuje zima. 21. července 1983 je na ruské stanici Vostok zaznamenána nejnižší teplota naměřená na planetě Zemi. -89,2 stupně Celsia. Od rekordu si odpočineme připomínkou narození Milana Rastislava Štefánika, politika, jež se výrazně zasloužil o vznik první Československé republiky.
2: On velkou část života prožil v Paříži nebo ve Francii. Díky tomu se vytvořil poměrně dobré lobbystické vztahy k různým důležitým osobnostem, jak tedy politiky, tak i veřejného života. Otevíral dveře českým politikům k těm jednáním o vzniku samostatného státu. A druhá věc, která je neméně důležitá, to je jeho podíl na vzniku československých jednotek lidí.
1: I zítra servírujeme chuťovky z historie. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Nuda? To je zde sprosté slovo. V lanovém centru Proud v Olomouci vás čeká pořádný adrenalin. Obří houpačka do výšky 16 metrů a spousta atrakcí na zemi i ve vzduchu. Nech se bezpečně přivázat, ať se můžeš pořádně odvázat. Otevřeno denně. Lanové centrum Proud v Olomouci.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Forsberg.cz.
10: Děláme akce. Forsberg.cz.
9: Svatby a oslavy. Forsberg.cz.
10: Děláme akce. Forsberg.cz.
9: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
10: Děláme akce.
0: Skyrock.
9: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení mhouříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáši, všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom, vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marko, vy se říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný, optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétní.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra, kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon, třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací o objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce. Optika Maon na Ostružnické ulici hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
4: Minutu po minutě, hodinu po hodině, den za dnem, rok za rokem.
0: Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací. Podíváme se na provoz městské hromadné dopravy v Olomouci. Jedna tramvajová výluka tu skončila a blíží se nová. Dopravní podnik města Olomouce oznámil, že od 9. do 31. srpna tramvaje nepojedou mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Kvůli výměně výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Cestující povezou náhradní autobusy. Tramvaje při výluce nebudou zastavovat na hlavním nádraží, ale na zastávce na třídě kosmonautů. Omezení se dotkne i některých autobusových linek. Výlukové řády brzy dopravní podnik zveřejní. A zamíříme na pomezí Olomoucka a Přerovska k vážné dopravní nehodě. Hasiči tu v úterý zasahovali na silnici 55 v úseku Kokory Krčmaň u bouračky traktoru, dodávky a osobního auta.
2: Řidiče dodávky jsme museli z kabiny ve spolupráci se záchranáři vyprostit, poté jsme asistovali při jeho ošetření a také při transportu do vrtulníku. Zajistili jsme místo nehody, postarali jsme se o protipožární opatření i uniklé provozní kapaliny.
1: Říká za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. Okolnosti a příčiny nehody jsou v šetření policie. Do Češky v Chorvatsku udeřil blesk, ženu zasáhl na pláži na chorvatském ostrově Krk. Díky rychlému zásahu záchranářů byla hned transportována do nemocnice v Rijece. O nešťastné události informuje České ministerstvo zahraničí.
0: Sport.
1: Posilu do nové sezóny fotbalové národní ligy hlásí první SK Prostějov. Do klubu přichází 20-letý záložník Marek Halda. V týmu bude hostovat z Pardubic a to na rok, informuje klub.
0: Počasí.
3: Jak to vidí meteorologové v našem regionu ve středu? Po ránu jasno až polojasno, během dne postupně vyšší oblačnost a večer počítáme zejména na severu s dešťovými přehánkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat okolo 15 stupňů Celsia. Ve čtvrtek a v pátek potom naměříme podobně, no a teploty o víkendu se výhledově vyšvihnou na 25.
0: Tak a teď už hrajem.

0: jíst. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Skyrock. Rádio Hana Skyrock.
4: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Na našich vlnách víme, o čem se píše. Pojďme se mrknout na rychlý přehled. Dnes je úterý a to znamená, že je k dostání nové vydání týdeníku Kroměřížska. Najdeme v něm názory turistů na region a jeho lákadla. Týdeník se taky věnuje letošnímu suchu a jeho dopadu na úrodu v regionu. V Jeseníkách opravili horské stezky. Podle ochránců přírody byl tento krok pro zdravou přírodu nezbytný. Návštěvníci Jeseníků se však bouří. Více informací pro nás má olomoucký report. Klokan v běhu u Biskupic nahané pod auto srážku nepřežil. Detaily se dočteme na prostějovském Reji. Vyřídit si pas, občanku nebo třeba místní poplatky a nevymýšlet u toho, kam na to dobu bezpečně uvázat psa, v Zábřeze už žádný problém. Píše město Zábřeh na svém webu zábřeh.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Skyrock.

0: Dne do temnoty 30leté války. Poznáte život v obléhaném hradě. Uvidíte souboje na ostří meče, kaskadérské grotesky i sokolníky s dravými ptáky. A děti se pobaví u loutkových pohádek. Dobývání hradu Sovinec tento víkend. Zažijte historii na vlastní kůži.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
3: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
2: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Martina Kvítko Procházková komentuje nejlepší rockové megahity všech dob.
1: Tak dneska si dáme The Who. Při vyslovení tohoto jména si rockeři jednoznačně vybaví jednu z nejúspěšnějších kapel všech dob, která jako jedna z mála v 60. letech silně konkuruje Beatlesákům. Do světové hudby vnášejí Who takzvaný Instrument Destruction a přestože během svého působení zničí opravdu hodně nástrojů, prodají taky hodně nahrávek, víc jak 100 milionů. A to je fakt docela dost, na to, že v uvozovkách vydali jen 14 alb. Rozhodně nesmíme zapomenout na srpen 1969, kdy se koná neuvěřitelný festival ve Woodstocku, na kterém samozřejmě Who nesměli chybět. 300 tisíc diváků, tomu se říká slušná účast. A když se řekne Who, tak já si vybavím i kriminálku Las Vegas, protože tenhle slavný americký seriál doprovází můj oblíbený song Who Are You. Tak jdeme na to, ať se práší za kočárem. Hopluj!
0: Vracíme vaše vzpomínky na nejlepší rockové songy všech dob. Rádio Hana Skyrock.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové,
2: Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Rádio Haná, Skyrock.
9: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
10: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
9: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

zbavit vás. I v úterý. Skyrock. Nejlepší rockový výběr. Standing here as the dust slips through my fingers, the light that used to shine fades away.

0: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock.
2: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
1: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
2: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Stádium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 21. červenec na Skyroku. 500 000 fanoušků na koncertě. Možná o tom sní ty největší skyrockové hvězdy. 21. července 1990 se při charitativním koncertě The Wall Live in Berlin plní tento sen pořádajícímu Rogeru Watersovi z Pink Floyd a dalším podílejícím se celebritám jako mimo jiných Bryan Adams nebo Scorpions. V této době kromě rekordního počtu návštěvníků bylo i výjimečné pojetí koncertu, kdy každou skladbu hraje jiný interpret se společnou doprovodnou kapelou The Bleeding Heart Band. Rekordní ve své době je i Appetite for Destruction, debutové album Guns N' Roses. Vychází 21. července 1987. Se svými víc jak 18 miliony prodanými nosiči je nejprodávanějším rockovým startem vůbec. Dalším rekordem pokračujeme v Antarktidě, kde teď panuje zima. 21. července 1983 je na ruské stanici Vostok zaznamenána nejnižší teplota naměřená na planetě Zemi. -89,2 stupně Celsia. Od rekordů si odpočineme připomínkou narození Milana Rastislava Štefánika, politika, jež se výrazně zasloužil o vznik první Československé republiky.
2: On velkou část života prožil v Paříži nebo ve Francii. Díky tomu se vytvořil poměrně dobré lobbystické vztahy k různým důležitým osobnostem, jak tedy politiky, tak i veřejného života. Otevíral dveře českým politikům k těm jednáním o vzniku samostatného státu. A druhá věc, která je neméně důležitá, to je jeho podíl na vzniku československých jednotek lidí.
1: I zítra servírujeme chuťovky z historie. Nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Skyrock.

0: Martina Kvítko Procházková komentuje nejlepší rockové megahity všech dob.
1: Nickelback, tak to je kanadská rocková skupina, která se proslavuje v roce 2001 svým pilotním singlem How You Remind Me a následně album Silver Side Up. Zpěvák Chad Kroeger si občas odskočí do nějakého solového projektu anebo duetu a pak se zase rád vrátí zpátky domů k Nickelback. Víte vlastně, jak vznikl název téhleté kapely? Oni sami tvrdí, že v mládí dělali brigády v nejrůznějších fast foodech, kde cena hamburgerů končila tradičně číslovkou 99, tedy 99 centů. A oni se úplně každého zákazníka vždycky ptali, jestli chtějí ten jeden niklák zpátky. Nickelback? A tak se zrodila velmi slavná rocková partička Nickelback a How You Remind Me. Tak to vosol a hobluj.
0: Vracíme vaše vzpomínky na nejlepší rockové songy všech dob. Rádio Hana Skyrock.

0: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Bluesová noc. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Budeme si povídat o něčem, co řeší skoro každý z nás. Možná vás po práci bolí hlava, možná při řízení mhouříte oči, nebo jen přemýšlíte, jestli už je čas na nové dioptrické, anebo sluneční brýle. Na telefonu vítáme Marka Krůtu z optiky Maon v Olomouci. Marku, dobrý den.
2: Zdravím vás, Lukáši, všechny posluchače, přeji krásné léto.
1: Spousta lidí si myslí, že návštěva optiky spočívá hlavně v tom, vybrat obruby a změřit dioptrie. Ale vy nabízíte mnohem víc, popovídejte.
2: My se snažíme vlastně lidem pomáhat lépe vidět. Neprodáváme jen brýle, prodáváme zážitek, službu a péči. Náš cíl je, aby se u nás lidé cítili jako u někoho na návštěvě a ne jak v obchodě. Snažíme se nabízet takový přístup, jaký bychom sami v obchodě vyžadovali. Nabízíme možnost toho nejlepšího, nejmodernějšího vybavení a na diagnostiku zraku.
1: Marko, vy se říkal slovo přístup. V čem je tedy váš přístup jiný, optika Maon versus konkurence?
2: Tak snažíme se od konkurence odlišit hlavně právě kombinaci těch přístrojů, které jsou špička v našem oboru na vyšetření zraku a měření dioptrií. Dokážeme právě změřit ty dioptrie na setiny přesně, zlepšit vidění ve tmě a v šeru a udělat individuální optiku na vaše oči a na ty vybrané brýle konkrétní.
1: Co se stane, když za vámi tedy přijdeme v Olomouci do centra, kousek od radnice do optiky Maon na Ostružnické ulici? Jak probíhá ta návštěva?
2: No, hlavní stavební pilíř všeho je vlastně poznat toho konkrétního zákazníka, co dělá, kde se pohybuje, kam potřebuje vidět, kam vidí a kam naopak nevidí a chce tam vidět. Takže než se vůbec od první minuty překročení našeho prahu dveří dostaneme k výběru brýlí, může to být až několik desítek minut takového pohovoru.
1: A závěrem mrkneme i na váš podcast. Existuje nové hodinové povídání, které si může člověk pustit v autě, doma, při práci, zvukem i obrazem. Co se rozvíme v novém podcastu Optiky Maon?
2: Třeba když vypíchnu pár takových zajímavostí, tak nejčastější chyby asi optik, které se dějí. Digitální únava, která je určitě dnešní aktuální problém většiny z nás. Jak správně pečovat o brýle, jaký vliv mají správně zvolené sluneční brýle na náš výkon, třeba teď o prázdninách.
1: Podcast najdeme na vašem webu a také na vašich sociálních sítích Optiky Maon?
2: Přesně tak.
1: Více informací, objednání na vyšetření i výběr dioptrických či slunečních brýlí najdeme přímo v centru Olomouce. Optika Maon na Ostružnické ulici, hned vedle radnice. Naším hostem dnes byl Marek Krůta. Děkujeme.
2: My děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
1: Reklamní rozhovor je u konce a teď zaostříme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

0: what I'm talking about.
1: Melodický rok? To je Skyrock. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 22. červenec na Skyroku. Dnes si kalendárium odstartujeme dvojitými kytarovými narozeninami. 22. července 1969 se narodil neoklasický metalový virtuos Jason Becker. Ten na konci 80. let ohromuje svět s Marty Friedmanem ve společném projektu Kakofony, který prezentuje speed metal s rozsáhlými brilantními instrumentálními pasážemi. Oba si díky výjimečnosti své hry vysloužili další angažmá u známějších osobností. V případě Beckera to bylo angažmá u bývalého frontmana Van Halen, Davida Lee Rotha. Bohužel osud krutě stíhá tohoto kytaristu amyotrofickou laterální sklerózou v roce 1990 a ukončuje jeho kariéru. Kromě něj touto chorobou trpí i fenomenální fyzik Stephen Hawking nebo předválečná baseballová legenda Lou Gehrig, podle nějž v zámoří nemoc nazývají. Druhé kytarové narozeniny slavíme od 22. července 1954 s dalším virtuózem, tentokrát fusion a jazz roku, Aldy Meolou. Nejznámější jeho práce je spojení s další jazz rockovou kytarovou legendou Johnem McLaughlinem a flamenkovým kytarovým virtuózem Paco de Lucio v projektu Friday Night in San Francisco. Další hudební zastávka vede do roku 1977. V Británii vychází debutové album My Aim Is True, jedinečné Elvise Costella. Kritiky ceněné album je unikátní směsící punku, new wave a britského pub rocku až po prvky rock'n'rollu, R&B a rockabilly z 50. let. Na Costellovi fanoušci oceňují jeho znovu oživení literární lyrické tradice Boba Dylana a Van Morrisona s syrovou energií a drzostí. Poslední zastávku dnes uděláme u Dexys Midnight Runners. Ti dnes v roce 1982 pouští do světa LPčko s divokým názvem Two Rye Eye. Je to jejich druhé studiové album a stává se jejich prodejně nejúspěšnějším. Nepochybně také kvůli notoricky známé hitovce Come on Eileen, který dokazuje, že i v rockové skupině je místo pro housle i dechy najednou. Zítra pro vás máme další výběr. Nenechte si ho ujít na Skyroku.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.